zvlášť nudu, zvlášť nudu. Emacu, zvlášť nudu, emadu. Unacht, so klug, von Kopf bis Fuß, aus einem Guss.